0: jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji. V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škůrek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkujeme, že jste s námi.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Perry, zpěvačku, která v sobě spojuje sílu i jemnost a dokáže srdce posluchačů dobít svým charizmatem. Její hlas má ten správný šmrnc, který tě chytí hned na první poslech a nepustí. Perry je jako kámoška, která tě vždy podpoří a rozesměje a její hudba tě provází těmi nejlepšími momenty v životě. Její styl je svěží a přitom neokoukaný, což z ní dělá hvězdu, kterou

Tady je tvoje metropole. En Vogue je americká dívčí skupina, která svými vokály a R&B hity baví fanoušky už desítky let. Jejich hudba je jako ta kamarádka, co ti přinese krásné melodie, sílu a neuvěřitelný groove. En Vogue jsou legendou, která nikdy nesklame. Připrav se na pořádnou dávku muzikantů.

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu.

Tady je tvoje metropole. Alouk je brazilský DJ a producent, který svou energickou taneční hudbou baví fanoušky po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nechybí na žádném mejdanu a vždy přinese tu správnou dávku groove. Alouk umí spojit melodii

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrálo hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0, 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla, zastupitelstvu Přerov bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba, také 8 křesel, dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škůrek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkujeme, že jste s námi.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
3: Víc energie. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
3: To je
2: do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistra.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, komposté, rozbil se bojler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queeni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku, lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak, nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozzáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazní Avalen Roxton. Producent, který se nebojí experimentovat a vytváří elektroniku plnou překvapení. Jeho beaty jsou jako tajemné příběhy, které tě vtáhnou a nepustí. Avalen je jako kamarád, co tě vezme na výlet do zvukového světa, kde pravidla neplatí. Jeho styl je inovativní, temný a zároveň taneční. Přesně to, co potřebuješ na večer. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

Tady je tvoje metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií, takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máš další skvosty.

0: Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Nervo. Sesterské duo, které vládne taneční scéně svojí energií, charizmatem a chytlavými hity. Jejich hudba je jako pořádná dávka pozitivní energie, která tě rozhýbe a vykouzlí úsměv na tváři. Nervo jsou jako ty kamarádky, co ti vždycky připraví ten nejlepší playlist a zaručí, že se budeš bavit. Jejich styl je moderní, taneční a plný groovu, co si prostě zamiluješ. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje žen...
1: I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.

0: Všední den.
1: Berani, vy cítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Býci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zabalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co my ryby, měli bychom si udělat podzimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
0: Tak co? Spokojenost! Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace.

Hele, tady je tvoje Metropole. One Republic jsou americká kapela, která svými chytlavými melodiemi a energickými písněmi baví fanoušky po celém světě. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrý pocit a náladu. One Republic umí spojit pop s rockem a vytvořit písně, které si zamiluješ na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské radosti. Zůstaň naladěný, protože

0: S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
0: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny a akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc, kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Flóru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrál hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3,

0: SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0 jedno křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla. V zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba, také 8 křesel, dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škůrek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkujeme, že jste s námi.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude, v neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přehánkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní, bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
2: Rádio Metropole.
4: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Předpověď pro dnešní den.
1: Berani, vy cítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Býci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zabalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co my ryby, měli bychom si udělat podzimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Profesore, zas ten váš Olprán.
3: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
2: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
3: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Posloucháš? Radio.

0: pro dnešek. Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září. Oh, what an amazing shot! Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. Here they come! Let's go, let's go! A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 8 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci.

0: vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím.
1: Radio Metro.cz, online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole, co na sebe.
3: Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole za volantem.
3: Na ranních víkendových cestách pozor na nehodu. Ta se aktuálně řeší kousek od Mohelnice mezi Zábřehem a obcí Libivá. Jsou tu v sobě dvě osobní auta, úsek by měl být s opatrností průjezdný a kolony se tu zatím netvoří. A na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Vyškov nám hlásíte pobíhajícího psa na vozovce. Tak tady raději zpomalte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. When you

0: Metropole právě dnes.
1: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50. slaví herečka Emily Deschanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Radio Metropole.
11: Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Itálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Itálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Itálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že bych se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Itálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to ano, je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Itálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Vrátí si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
4: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa? Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Na cestách jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si dejte ale na D1 na trase Vyškov-Říkovice mezi exity Vyškov-Západ a Vyškov-Východ. Tady je porouchané auto. A komplikace hlásíte také v Kroměříži v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Tady se koná hobby setkání sběratelů Kroměříž 2026 a z toho důvodu tady můžete narazit na omezení.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: tebe bez nudných keců. Jen top aplikace Radio Metropole.
1: Máš chuť poznat noční oblohu trochu blíž? Tak máš správně naladěno. Je tady tvoje Radio Metropole a máme pro tebe pár aplikací, které ti pomůžou objevovat hvězdy, planety nebo dokonce mezinárodní vesmírnou stanici. Začneme se Skyview. Tahle apka ti ukáže jména hvězd a souhvězdí. Stačí jen namířit mobil na oblohu. Dokáže tě navigovat k přesnému místu, kde najdeš cokoliv. Od hvězd až po Hubbleův teleskop. A nejlepší na tom je, že nepotřebuješ internet, takže ji můžeš používat klidně uprostřed lesa. Další super apka je ISS Detektor. Jak zjistíš, kdy poletí mezinárodní vesmírná stanice? Jednoduše, tahle apka ti to ukáže i s předpovědí počasí, takže nebudeš mít žádnou výmluvu. Proč tuhle vesmírnou laboratoř nevidět? S touto apkou můžeš navíc sledovat také vláčky Starlinků. Pokud tě zajímají hlavně satelity, mrkni na Satellite Tracker. Uvidíš, kde se nachází všechny důležité satelity a můžeš sledovat jejich oběžné dráhy kolem Země. Navíc tě apka upozorní, když něco zajímavého letí nad tvým místem. Prostě paráda pro každého vesmírného nadšence. A pro ty, co rádi vidí padající hvězdy, je tady Meteor Active. Ukáže ti, kdy a kde bude na obloze nejvíce meteorů. Aplikace předpovídá aktivitu podle aktuálních dat, takže vždycky budeš vědět, kdy je nejlepší čas na romantické pozorování oblohy. A jestli tě láká polární záře, vyzkoušej My Aurora Forecast and Alerts. Tahle apka ti ukáže aktuální šance na spatření polární záře a upozorní tě, když jsou podmínky ideální. Ideální pro ty, co chtějí zažít něco fakt výjimečného, třeba dokonale první rande. Tak co, připravení na noční oblohu? Stačí stáhnout tyhle super aplikace a vyrazit ven. A nezapomeň taky na Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Jen na Metropoli.
2: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
0: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: roky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrálo hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0, 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je od

0: ODS s 6 křesly, pak změna pro Přerov se 4 mandáty, společně pro Přerov také 4 křesla, v zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako nezávislá volba, také 8 křesel, dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škurek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkuji. Děkujeme, že jste s námi.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přeháňky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přeháněk a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabenského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumbaldem. Tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V.cz.
6: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Melory.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Posloucháš?

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli a hlavně i podzim. Ten nám ukazuje svou nejkrásnější tvář, tak pojďme vyrazit ven. Tady jsou tipy na akce, které dnes ještě stíháte. Přímo v Olomouci do podvečera vrcholí podzimní výstava Flora Hortikomplex. A po celém městě obdivujeme rozkvetlé památky. Na Poděbradech běží chutný smažákovej víkend a od 14 hodin startuje podzimní drakiáda v Holici. Drakiády jsou také v Leštině, ve Věrovanech a nebo v Mohelnici. Na Sovinci běží hradní dobrodružství a Milotice nad Bečvou nás od 14 hodin zvou na hodový zápas svobodní versus ženatí. A co večerní divadlo? V 17 hodin můžeme v Úsově na pohádku Květuška a Ježibaba a od 19 hodin nás v olomoucké tramtárii čeká hit Vše o mužích. Tak si užijte krásnou neděli, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.

0: Kroměříž aktuálně.
1: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
2: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
3: Radiometropole. Co na sebe.
4: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Rádio Metropole za volantem.
4: Olomouci, pozor na třicítky, ty máme na svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Spousta lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy! Enjoy!
1: Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
4: 39.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
8: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: pro dnešek. Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
0: Rádio Metropole
2: a dopolední chill.
3: Baby, let's go!
4: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
1: Sport.
2: Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím.
1: Radio Metro CZ.

0: Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz Radio Metropole.
1: Co na sebe. Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Řidiči v Olomouci, pozor na nehodu, tu nám hlásíte v ulici Hraniční, jsou tu v sobě dvě osobní auta. S opatrností by mělo být místo průjezdné. A na víkendových cestách zpomalíme i kvůli policii. Jednu nám hlásíte ve Valašském Meziříčí v ulici Hulince, další policejní hlídka na vás číhá mezi obcemi Bezměrov a Postoupky, kousek od Kroměříže.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Je tu neděle s datem 11. října a my jsme moc rádi, že si ji užíváte s námi. Zatímco vy nerušeně posloucháte, my zjišťujeme, čím je dnešní neděle významná a možná vás i překvapí, že 11. říjen má v historii velice důležité místo. Podrobnosti už za malou chvíli. Do té doby posíláme další dávku skvělé muziky. Přejeme neděli na jedničku.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Objektem Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: Profesore, zas ten váš Olprán.
5: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
4: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
5: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
9: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: žít.
1: Metropole právě dnes.
2: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily DeChanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Posloucháš?
4: Radio Metro.

0: Disco. Radio Metropole.
1: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
0: Metropole.

0: Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
4: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole.

0: Nebojte se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole,
1: co na sebe. Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa? Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Rádio Metropole. Za volantem.
1: Olomouci, počítejte s uzavírkou na ulici Na Bystřičce a to už od křižovatky s ulicí Jeremenkova. Omezení potrvá do 24. listopadu. A neprojedeme v Kroměříži ulicí Havlíčkovou. Tady opravují potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu nebo naopak. Uzavírka platí až do 13. listopadu. Buďte na cestách v klidu, cíl vám rozhodně neuteče.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Máme neděli a ta by se měla nést ve znamení odpočinku a relaxu. Každý samozřejmě vypneme jinak. Někdo nejvíce zrelaxuje venku na zahradě, jiní si jdou zacvičit a někteří si pustí film nebo zajdou do kina. A co aktuálně frčí v našich českých kinech, pro vás zjistíme už za malý moment. Tak užívejte dál pohodovou neděli s námi.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo!
4: Ty máš házet před lidma.
3: Co?
4: Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhofová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistrce.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se bojler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddie Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Československá komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice nádraží Město, informuje server z dopravy. Povolební vyjednávání v Prostějově slibují velký boj. Lídrině vítězného hnutí na rovinu Jana Jílková očekává extrémně složité diskuze. I přes volební vítězství totiž hrozí, že hnutí skončí v opozici, protože ostatní strany nevylučují vznik koalice bez nich. Druhé hnutí ANO v čele s Františkem Jurou už jakoukoliv spolupráci s vítězem odmítlo a ve hře tak zůstává i pokračování dosavadní vlády ANO, ODS a hnutí PVčko.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm.
2: Sport.
3: Medailový úspěch mladé naděje ze Zábřehu. Johana Brzobohatá si na mistrovství republiky v silniční časovce dvojic vysloužila titul národní vicemistryně. I když závodí za cyklistický klub z Prostějova, pořád je maximálně hrdá na místo, odkud pochází. Mladší žákyně Johana Brzobohatá proslavuje rodný Zábřeh při každé možné příležitosti a daří se jí to v skutku náramně. Gratulujeme.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přehánky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přeháněk a také uvívání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Zdravíme na víkendové cesty. Pokud dneska také vyrážíte na podzimní flóru, vyražte rozhodně s předstihem. V centru Olomouce může být kvůli vysoké návštěvnosti velký provoz a hlavně můžete narazit na problém při hledání místa na zaparkování. Tak ať vše krásně stíháte. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vranovice-Vrbátky. Objížďky jsou ale vždy krásně značené. S námi víte, jak se jezdí tady.
6: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nás posloucháte kdekoliv v našem regionu. Moc dobře víme, že v regionech si to žije vlastními příběhy a zajímavostmi. A výběr toho nejzajímavějšího, co hýbá místním životem a co stojí za vaši pozornost, přinášíme už za chvíli. Regionální weby aktuálně řeší vznik nové koalice v Šumperku, odmítnutí rozšíření těžby štěrkopísku v majetínském referendu a medailový úspěch zábřežské sportovní naděje Johany Brzobohaté. Podrobnosti jsou tu do půl hodinky, tak držte vlny, ať s námi můžete být vždy v obraze.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Objevte Mellory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil, nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.

0: She moved on really easily.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Zdravíme všechny posluchače, pojďme se společně podívat na to, co zajímavého a nového se právě teď objevilo na regionálních webech. V Šumperku je po komunálních volbách všechno jinak. Rýsuje se tam totiž nová koalice, ve které se spojily nezávislé volby Lidovci a Hnutí STAN. Takže město čeká velká změna ve vedení. Více informací přináší šumperský deník CZ. Horké novinky hlásí také Majetín na Olomoucku. Tamní obyvatelé se v právě skončeném místním referendu jasně a hlasitě postavili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku. Nepomohly ani lákavé nabídky slev na písek nebo finanční příspěvky pro obec. Podrobnosti rozebírá portál Report.cz. A do třetice zabrousíme do sportu, kde máme parádní zprávu pro celý region. Mladá talentovaná sportovkyně ze Zábřehu Johana Brzobohatá ukázala obrovskou sílu a na své konto se vybojovala skvělý a prestižní titul vícemistryně v silniční časovce dvojic. Celý příběh najdete na webu šumperskyrej.cz a my jedeme dál.
1: Rádio Metropole

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
0: Kroměříž aktuálně.
3: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
3: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen jeden stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo zmrazovač.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.

0: za volantem.
1: Olomouci, pozor na třicítky, ty máme na Svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Radio Metropole.
4: Víc muziky, víc energie.
5: Víc energie.

0: tebe. Bez nudných keců. Jen top aplikace. Radio Metropole.
1: Máš chuť poznat noční oblohu trochu blíž? Tak máš správně naladěno. Je tady tvoje Radio Metropole a máme pro tebe pár aplikací, které ti pomůžou objevovat hvězdy, planety nebo dokonce mezinárodní vesmírnou stanici. Začneme se Skyview. Tahle apka ti ukáže jména hvězd a souhvězdí. Stačí jen namířit mobil na oblohu. Dokáže tě navigovat k přesnému místu, kde najdeš cokoliv. Od hvězd až po Hubbleův teleskop. A nejlepší na tom je, že nepotřebuješ internet, takže ji můžeš používat klidně uprostřed lesa. Další super apka je ISS Detektor. Jak zjistíš, kdy poletí mezinárodní vesmírná stanice? Jednoduše, tahle apka ti to ukáže i s předpovědí počasí, takže nebudeš mít žádnou výmluvu. Proč tuhle vesmírnou laboratoř nevidět? S touto apkou můžeš navíc sledovat také vláčky Starlinků. Pokud tě zajímají hlavně satelity, mrkni na Satellite Tracker. Uvidíš, kde se nachází všechny důležité satelity a můžeš sledovat jejich oběžné dráhy kolem Země. Navíc tě apka upozorní, když něco zajímavého letí nad tvým místem. Prostě paráda pro každého vesmírného nadšence. A pro ty, co rádi vidí padající hvězdy, je tady Meteor Active. Ukáže ti, kdy a kde bude na obloze nejvíce meteorů. Aplikace předpovídá aktivitu podle aktuálních dat, takže vždycky budeš vědět, kdy je nejlepší čas na romantické pozorování oblohy. A jestli tě láká polární záře, vyzkoušej My Aurora Forecast and Alerts. Tahle apka ti ukáže aktuální šance na spatření polární záře a upozorní tě, když jsou podmínky ideální. Ideální pro ty, co chtějí zažít něco fakt výjimečného, třeba dokonale první rande. Tak co, připraveni na noční oblohu? Stačí stáhnout tyhle super aplikace a vyrazit ven. A nezapomeň taky na Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.
0: Podcast o apkách, co fakt používáš. Jen na Metropoli. Radio

0: Posloucháte vaše oblíbené rádio a doufáme, že si u toho užíváte neděli naplno. Ať už naplno odpočíváte, naplno sportujete nebo naplno výletujete. A pokud si nevíte rady s tím, co dneska podniknout, žádný problém. Naše rádio vám už za chvíli přinese inspiraci, kam vyrazit za odpočinkem a novými zážitky. Tak si užívejte dál neděli s námi.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
1: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli a hlavně i podzim. Ten nám ukazuje svou nejkrásnější tvář, tak pojďme vyrazit ven. Tady jsou tipy na akce, které dnes ještě stíháte. Přímo v Olomouci do podvečera vrcholí podzimní výstava Flora Hortikomplex. A po celém městě obdivujeme rozkvetlé památky. Na Poděbradech běží chutný smažákovej víkend a od 14 hodin startuje podzimní drakiáda v Holici. Drakiády jsou také v Leštině, ve Věrovanech a nebo v Mohelnici. Na Sovinci běží hradní dobrodružství a Milotice nad Bečvou nás o 14 hodin zvou na hodový zápas Svobodní versus Ženatí. A co večerní divadlo? V 17 hodin můžeme v Úsově na pohádku Květuška a Ježibaba a od 19 hodin nás v olomoucké Tramtárii čeká hit Vše o mužích. Tak si užijte krásnou neděli, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit? Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská

0: páté kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na čtvrtém místě. Hanáky čeká šestý výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Radio Metropole. Za volantem.
3: Na cestách pozor, na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabenského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem. Tady měří v Nové dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Neděle je zaručeně nejlepší s naším rádiem. Díky, že posloucháte. A protože moc dobře víme, že chytré vychytávky a praktické rady do života se hodí v každém ročním období, obzvlášť když si chcete ušetřit čas a zpříjemnit si den, tak další várku užitečných tipů vám přineseme už za malou chvíli. Držte dál naše vlny.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.
1: Radio.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Metropole.

0: www.olomouc.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
3: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa. Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Olomouci, počítejte s uzavírkou na ulici Na Bystřičce a to už od křižovatky s ulicí Jeremenkova. Omezení potrvá do 24. listopadu. A neprojedeme v Kroměříži ulicí Havlíčkovou. Tady opravují potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu nebo naopak. Uzavírka platí až do 13. listopadu. Buďte na cestách v klidu, cíl vám rozhodně neuteče.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Je tu neděle s datem 11. října a my jsme moc rádi, že si ji užíváte s námi. Zatímco vy nerušeně posloucháte, my zjišťujeme, čím je dnešní neděle významná a možná vás i překvapí, že 11. říjen má v historii velice důležité místo. Podrobnosti už za malou chvíli. Do té doby posíláme další dávku skvělé muziky. Přejeme neděli na jedničku.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.
13: I took the long road across the ocean.

0: Metropole právě dnes.
1: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily DeChanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes. Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží Město, informuje server z dopravy. Povolební vyjednávání v Prostějově slibují velký boj. Lídrině vítězného hnutí na rovinu Jana Jílková očekává extrémně složité diskuze. I přes volební vítězství totiž hrozí, že hnutí skončí v opozici, protože ostatní strany nevylučují vznik koalice bez nich. Druhé hnutí ANO v čele s Františkem Jurou už jakoukoliv spolupráci s vítězem odmítlo a ve hře tak zůstává i pokračování dosavadní vlády ANO, ODS a hnutí PVčko.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm.
2: Sport.
1: Medailový úspěch mladé naděje ze Zábřehu. Johana Brzobohatá si na mistrovství republiky v silniční časovce dvojic vysloužila titul národní vicemistryně. I když závodí za cyklistický klub z Prostějova, pořád je maximálně hrdá na místo, odkud pochází. Mladší žákyně Johana Brzobohatá proslavuje rodný Zábřeh při každé možné příležitosti a daří se jí to v skutku náramně. Gratulujeme.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přehánky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání

Olomouci a okolí, ve Chválkovicích na Švabenského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem, tady měří v Nové Dědině, nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nahu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.

0: Nedělní podvečer a vaše oblíbené rádio. Díky, že si užíváte víkend s námi. Před námi jsou samozřejmě dál ty nejlepší hity, ale hlavně podíváme se na jednu šťastnou událost. V našem regionu přibyla nová cena tálie. Kdo ji získal a za co, pro vás zjistil kolega Lukáš. Tak držte vlny, už za chvíli se na to posvítíme.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, nevěděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic, je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď, když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou, na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazz Tibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc, Natálie Tichánková, získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Nímím razíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.

0: Krásnou neděli všem, ať už nás posloucháte kdekoliv v našem regionu. Moc dobře víme, že v regionech si to žije vlastními příběhy a zajímavostmi. A výběr toho nejzajímavějšího, co hýbá místním životem a co stojí za vaši pozornost, přinášíme už za chvíli. Regionální weby aktuálně řeší vznik nové koalice v Šumperku, odmítnutí rozšíření těžby štěrkopísku v Majetínském referendu a medailový úspěch zábřežské sportovní naděje Johany Brzobohaté. Podrobnosti jsou tu do půl hodinky, tak držte vlny, ať s námi můžete být vždy v obraze.
1: Radio Metropole.
2: Metropole. Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Zdravíme všechny posluchače, pojďme se společně podívat na to, co zajímavého a nového se právě teď objevilo na regionálních webech. V Šumperku je po komunálních volbách všechno jinak. Rýsuje se tam totiž nová koalice, ve které se spojily nezávislé volby Lidovci a Hnutí STAN. Takže město čeká velká změna ve vedení. Více informací přináší šumperský deník CZ. Horké novinky hlásí také Majetín na Olomoucku. Tamní obyvatelé se v právě skončeném místním referendu jasně a hlasitě postavili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku. Nepomohly ani lákavé nabídky slev na písek nebo finanční příspěvky pro obec. Podrobnosti rozebírá portál report.cz. A do třetice zabrousíme do sportu, kde máme parádní zprávu pro celý region. Mladá talentovaná sportovkyně ze Zábřehu Johana Brzobohatá ukázala obrovskou sílu a na své konto se vybojovala skvělý a prestižní titul vícemistryně v silniční časovce dvojic. Celý příběh najdete na webu šumperskyrej.cz a my jedeme dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger. Francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Siu, australskou zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to...

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí poslouchá...

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Sheamuse Hadjiho, britského DJe a producenta, který patří k legendám house scény. Jeho hudba je jako cesta časem. Přináší energii starých klubů s moderním šmrncem. Sheamuse je jako kamarád, co ti připomene, že tanec je jazyk, kterému rozumí všichni.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Elu Henderson, britskou zpěvačku s hlasem, který tě chytí za srdce. Její skladby jsou plné emocí a opravdovosti, což jí dělá jednou z nejoblíbenějších interpretek současnosti. Ela je jako ten kámoš, který tě vždy vyslechne a podpoří. Neztrácej kontakt a

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Culture Beat. Německé taneční legendy, které už od 90. let baví fanoušky svým energickým a chytlavým stylem. Jejich hudba je jako ta klasika, co nikdy nezestárne a pořád tě dostane na parket. Zůstaň naladěný, protože metropole dneska servíruje pořád...

0: Tohle je Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Hoš je německý DJ a producent, který svými tanečními tracky baví fanoušky houseu a techna. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Hoš umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole...

Tady je tvoje metropole. Lotus je DJka, která ve své hudbě míchá elektroniku s chytlavými beaty a svěžím groove. Její skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese pořádnou dávku energie a zábavy. Lotus umí roztančit každý parket a dodat pořádnou porci pozitivní nálady. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naše kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Itálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Itálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Itálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Itálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že se mi uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná se mi udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jazztibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Itálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Vamera. Duo producenta a DJe, které přináší do taneční scény svěží a energický zvuk. Jejich skladby jsou plné chytlavých rytmů a moderních beatů, které tě nenechají v klidu. Styl Vamera je taneční.

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný,

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jäna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
2: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přeháňky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen jeden stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Podílní podcast z Metropole. Jsme tu zas. Zdraví tě, Tom. A pozor, Zezo Olomouc, Iveta Gronská, já tě srdečně zdravím tady dneska. Mluvčí tady máme. Jsme za to velice rádi, protože si budeme povídat o tom, co nás čeká v zoo a co tam taky dokonce vyrůstá. Ahoj, Iveto.
2: Krásný dobrý den, ahoj. Děkujeme za krásné přivítání a i celá zoologická zahrada.
1: No, děkujeme pěkně. Prosím tě, Ivet, no, čeká nás teda v kalendáři zoologické zahrady v nadcházejícím období hodně takové zajímavé akce, dvě, takhle v nejbližší době. Co jsem se díval, tak je tam měsíc rozhleden. Co to přesně znamená?
2: Co znamená rozhledna v Olomoucké zoologické zahradě? Tím bych možná začala, protože ona je trošičku unikátní nejenom tím, že má 32 metrů, ale i kovové konstrukce a řadí se v podstatě je nejvyšší rozhlednout tohoto formátu v rámci československých zoologických zahrad. A pak, když je dobrá viditelnost, která v těchto krásných podzimních dnech panovat nepochybně může, tak pokud návštěvníci nemají obavy z výšek a jdou jim naopak vstříc, tak se domnívám, že mohou vidět nejvyšší hru jeseníku praděd, svatokopeckou baziliku a ten pohled samozřejmě i na zoologickou zahradu, který je zase úplně unikátní jiný. A opravdu ho vřele doporučuji. No a abychom tu cestu návštěvníkům zpestřili, tak jsme vzali za vděk termínem 28. září. Na tento den připadá oficiálně den rozhleden a my jsme si řekli, že z něho uděláme rovnou celý měsíc, takže po celý následující měsíc budou návštěvníci mít možnost zodpovědět na 10 zastávkách, 10 patrech tady této rozhledny kvízové otázky, samozřejmě související s přírodou. No a potom zodpovědět tu jednu zásadní a když budou mít štěstí a bude jim štěstí přát, tak budou vylosování a samozřejmě jejich úsilí nejenom vystoupat 32 metrů, ale samozřejmě i vědomosti náležitě oceníme.
1: Doufám, že na nějakým zvířátkem.
2: Ne, do domácí péče neposkytujeme nikoho.
1: Já jsem si vzpomněl na manželku, která vždycky, když jako byla na nějakých takových těch dětských akcích v zoo, tehdy, kdysi ještě někdy, tak jako si tahala domů různá morčátka a podobně. Tak já jsem rád, že tady z tohohle jsme už ustoupili.
2: Ne.
1: No a jinak rozhodně je nádherná, ještě jako, tak jako symbolizuje tu oblohu svými barvami a tak jako malý cvikýř jsem tam rád vybíhával nahoru a dneska už nevybíhávám, ale vím.
2: Stačí vít, aby člověk byl mrakům blíž.
1: Máme před sebou ještě další takovou krásnou akci a ta bude taková jako příjemně mrazivá, příjemně strašidelná. O té si povíme už za malý moment v pondělním podcastu na Rádiu Metropole.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš Radio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivetou Grounskou, mluvčí ZOO Olomouc, se kterou si dnes povídám mimo jiné o akcích, které nás čekají v olomoucké ZOO. A ta jedna je taková, no, nevím do jaké míry se spojuje se zvířaty, ale je taková mrazivá. Večer duchů. Co nás to čeká? Kdy nás to čeká, Ivet?
2: Já jsem registrovala tvé krásné slovní spojení příjemně mrazivý, protože vlastně v těchto dvou slovech se snoubí a je to taková symbioza vlastně uchopení celé té akce, protože ona skutečně je příjemná a ten, kdo si přeje, tak může být pro něho i mrazivá. My se snažíme i víc stříct tomu podzimnímu dušičkovému období tím, že areál doslova zaplaví tuny dýní, nejenom těch pozbíraných na poli, ale i těch vydlabaných. Mm-hmm. A ta celá zoologická zahrada se v podstatě rozsvítí a získá neskutečnou, neopakovatelnou atmosféru. A proto jsme tady tuto nejnavštěvovanější, řekněme až monstrózní akci a nejnavštěvovanější akci celého roku pojali už jako strašidelnou ZOO a protáhli jsme ji na několik dnů, už se netýká pouze toho večera duchů, aby si tam právě to své našli i třeba rodiče s malými dětmi a opravdu na ně dýchla tím příjemným pohádkovým podzimem. Do různých stanoví jsme zařadili i instalace vesničku dýňových skřítků, teďka mě spontánně rychle napadá, a mnohé další. Kolegové teďka pracují na inovaci dalších v podstatě částí zahrady, které zase budou koncipovány tak, aby ty malé návštěvníky nevyděsily. Takže to je ta první část, ta příjemná.
1: A to se bavíme teda jakože od 24. října, nikoli v 24., ale od 24.
2: Ano, od 24. října až do 28. října v podstatě. No a co se týká ještě jedné zmínky, já to teď beru tak jakoby obšírněji, zda to souvisí nějak se zvířaty, tak ty dýně, které ten areál zdobí, tak následně právě zvířata konzumují. A nejenom, že by konzumovala dýně, ale my z nich děláme takový enrichmentový prvek, že v podstatě třeba u surika dáme do těch dýní červíky a oni do té dýně lezou a neskutečně je to neskonale baví v podstatě tu potravu získávat. Takže sekundárně opravdu i ten užitek z toho mají zvířata. Tygr si tam tlapami vlastně z těch dýní dělá takové kopačáky a podobně. Takže má to opravdu využití pro zvířata. Není to jenom nějaká zábava pro lidi. A vzhledem k tomu, že se to váže na dušičkové období, tak my vždycky říkáme, že těm, kteří s námi tady už nejsou, tak ukazujeme cestu k nám zpátky, protože se říká, že ten den v roce je tomu věnován. Takže když řeknu, že zahrada svítí, tak opravdu svítí. A teďka těm jednotlivým akcím. 24. října Večer duchů. V podstatě to je akce, ke které se upíná pozornost téměř celého roku, jak zaměstnanců, tak i návštěvníků. Mm-hmm. Návštěvníci mohou přijít v kostýmech, samozřejmě ty jsou vítány. No a to, co zažijí, tak ten program začíná už ve 2 hodiny. Jsou tam nejrůznější strašidelné hry právě pro menší děti. Mohou navštívit středověké ležení na dětském hřišti. Zúčastnit se komentovaného krmení Jožina z Bažin. No. Jehož kmotrem je přímo Ivan Mládek. Ale to už dlouhodobě. Samozřejmě nejhezčí masky oceníme na volbě Miss Guess. máme takovou unikátní soutěž. No a potom až od 15 let a od 18:30 zase naopak ty velké neboj si čeká ta opravdová stezka hrůzy. Tam si myslím, že letos se kolegové vyřádí. No a samozřejmě nechybí nejrůznější pochutiny na našich gastroprovozovnách, které jsou tematické, nechybí vyzdobená zoologická, nejenom říkám podzimem a tou dýňovou výzdobou, ale samozřejmě nejrůznějšími instalacemi od Drákuly, Jožina z Bažin, Ježibabu. Je tam toho tolik, že já, kdybych teďka začala jmenovat, tak ty strašidelné bytosti nepochybně na mě zanevřou, že jsem některé vynechala, tak raději moc nemenuji, protože myslím si, že návštěvníci budou více než spokojení letos. Bude probíhat malování na obličeji, dušičková fotostěna, zaměstnanci budou kostýmovaní, budeme podávat čarodějnický punč. Je tam toho moc.
1: Děkuju za...
2: Je tam toho moc. A ta strašidelná ZOO, já jsem říkala, že končí 28. října, ale ona spíš tak jakoby vrcholí 28. října, protože 28. října proběhne akce ZOO Světel, na kterou zveme samozřejmě taktéž. Zoo Světel kromě komentovaného krmení nabídne i ohňovou show. Budeme v podstatě s tím světlem v zoologické zahradě pracovat a v neposlední řadě pak, když bude počasí nám přívětivě nakloněno a bude vlídné, tak zprovozníme i nadrozměrný model planety Země, ale teď nemyslím nadrozměrný oproti reálné velikosti planety, ale oproti tomu asi, na co jsou návštěvníci běžně zvyklí, takže to by tam mohli vidět také. A celá akce bude ukončena 1. listopadu. Takže toliko ke strašidelné zoo. A ještě otevření pokladen, ale to teďka nebudu říkat, protože každý den je něčím specifický. Pokladny jsou až do večera. Sledujte webové stránky Zoologické zahrady Olomouc a neuděláte chybu.
3: Díky moc. Já si myslím, že jsme to úplně informačně nabombili. No a těším se na to, o čem si budeme podívat za chvilinku. To už se podíváme na zoborožce a jejich zajímavý rituál v pondělním podcastu na Radio Metropole.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: V pondělním podcastu na Radiu Metropole, který právě teď posloucháš, je tu Tom a Iveta Kronská, mluvčí ZOO Olomouc. A my si povídáme o takových napínavých věcech. Měli jsme tady rozhledny, měli jsme tady večer duchů a takovou příjemně mrazivou atmosféru. A já bych možná jako to takovým oslým můstkem předal ještě trošku dál, protože se budeme zazdívat teď, jestli se nepletu. Ale nemusí to být takové drama, protože přitom bude vznikat nový život. No a tématem tohoto vstupu jsou zoborožci. Iveto, v uplynulých týdnech bych tak to jako zahodil zpátky. Se vám tam stala taková velice krásná událost, která je skoro už nebývalá, protože už je to několik let, co se stala naposledy. Co pak se to stalo?
2: Já jenom doufám, že posluchači teďka nenabídou dojmu, že když se teďka budeme jako zazdívat a bude u toho vznikat nový život, tak je čeká jako nějaká senzace.
1: Tak máme tady jenom mikrofony. Každopádně,
2: pokud se někdo chce a touží zbavit partnera, tak musíte v příštím životě být zoborožec, protože tomu se to daří alespoň na určitou část roku. A u zoborožců šedolících skutečně registrujeme velkou událost, protože po dlouhých 8 letech hnízdila samice a tentokrát se nenechala tím samcem zazdít, protože ona samozřejmě, když má to vajíčko vysedět v bezpečí, tak je to taková jakoby ochrana, obrana tady těchto ptáků, aby právě nedošlo k čemukoliv nechtěnému a aby to mládě mohlo přijít na svět, že on do dutiny stromu ten samec skutečně tu samici zazdívá. Nicméně naše samička byla natolik šikovná, že s pomocí bláta, slin, směsi trusu a potravy tady tento úkon dokázala se ho zkrátka a dobře zhostit sama.
1: Sama se zazdíla. Sama.
2: Takže nezapomeňte návod, prosím tě, trus, potrava, sliny a bláto.
1: Dobře.
2: To je ta zaříkávací směs k tomu, že partnerka zůstane tam, kde si přeje, že by zůstala.
1: Ale teda pak to, jako jestli si dobře vybavuji, tak ona to pak probourala.
2: Ano, přesně, přesně tak, protože chtěla světu zvěstovat, že se vyklobala z vajíček dvě mláďata, takže to v podstatě byla ta obrovská radost chovatelů olomoucké zoologické zahrady, kurátora ptáku a vlastně všech, kterým záleží na zvířatech, takže jsme přivítali na svět další dva opeřence.
1: Takže už to bylo potom to tady. No, u těch exotických ptáků, těch zajímavých, tak já bych se ještě vrátil v dalším vstupu. A to se podíváme do voliér v pondělním podcastu na Radiu Metropole.
0: Posloucháš?

Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu

0: Podcast z Metropole.
1: Ladíš Rádio Metropole a pondělní podcast s Tomem a s Ivetou Gronskou, mluvčí zoo Olomouc. A my si povídáme o exotickém ptactvu. Teďka, v tuto chvíli, před chvilkou jsme měli takovou rozpravu o zazdívání zoborožců. A já bych se teďka podíval trošku někam jinam, ale ovšem také do míst, kde žijí exotičtí ptáci, a to jsou v zoo Olomouc voliéry. A Ivete, vy teďka máte nové ty voliéry, ne, jestli se nepletu.
2: Těch voliér je tam celá řada, od bábovky a obří voliéry u šelmince, ale my teďka v podstatě se bavíme a hovoříme o voliérách na vrstevnicové trase, která v podstatě jde od lanového centra směrem dolů napříč areálem zoologické zahrady. A tady v těchto místech pro papoušky nebo papoušci ty voliéry obývaly už od roku 2017. Samozřejmě drahná léta, předtím tam byla zvířata jiná. Začínalo se bažanty v době založení Olomoucké zoo a tak, jak šel čas, tak samozřejmě bylo potřeba přizpůsobit to chovatelské zařízení jednak welfare zvířat a jednak i nějaké estetice, jednak i funkčnosti, protože dneska samozřejmě všichni fotografují a podobně, takže tam vznikla celá řada prvků, kterou ocení jak samozřejmě zvířata, tak i lidé. Od travnatého koberce přes využití akátu až po pletivo takové, kterým se prostě dobře fotí, řekněme si to upřímně. No a co se týká obyvatel, tak tam návštěvníci mohou najít endemitní zvíře filipínského ostrova Luzon, je to holub krvavý, mohou tam najít ari arakangi, nechybí arating černohlavý a další zvířata, takže myslím teď papoušky, jsme stále u těch papoušků. Takže věřím, že i ten křik a příjemný hluk a to pestrobarevné zbarvení jim bude skýtat pěknou procházku tady v této části Olomoucké zahrady.
1: Tam můžeme zařadit i toho holuba.
2: A můžeme ho zařadit, protože on tam teďka pobývá, takže nepochybně, papoušek to není holub, ano, ale v té expozici je, má tam své místo a své opodstatnění. A jak říkám, je to zrovna, my jsme kdysi dávno v rámci konceptu zoologické zahrady přemýšleli, čím vším zatraktivnit tu spodní část, protože lidé měli tendenci se vždycky držet spíše té vrchní části Olomoucké zahrady a od té doby, co se tam vybudovalo safari a dochází k opravám, úpravám, renovacím, rekonstrukcím, tak si myslím, že je to možná ještě příjemnější část než ta vrchní, protože jdete lesem a současně ta zvířata vidíte v daleko větším poklidu než nahoře v tom centru dění.
1: Je to tam krásný. No, můžeme se podívat dál, protože máme v Olomoucké zoo další místo, které tam tak postupně vyrůstá a už nabývá jistých kontur. Ale to už v příštím vstupu na Rádio Metropole v pondělním podcastu.
3: Rádio Metropole.
0: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Ranní podcast z Metropole.
1: Ladíš Metropoli a pondělní podcast. Tady je Tom a proti mně je přímo v tuhle chvíli Iveta Gronská, mluvčí ZOO Olomouc. A Ivet, v ZOO Olomouc tak nějak postupně vyrůstá zajímavá stavba, která připomíná jednoho mořského živočicha, i se podle něj teda jmenuje Loděnka. A v jaké situaci teda v tomto jsme a co vlastně se stane, až bude úplně hotová ta Loděnka?
2: Vidím, že jsi vzdělán, informován.
1: Aspoň trošku jsem se na to podíval.
2: Ano, mořský hlavonožec z rodu Nautilus, neboli Loděnka, má krásný unikátní tvar, kterým se nechal inspirovat architekt této stavby, samozřejmě, a lidé, kteří ten koncept připravovali i za zoologickou zahradu v Olomouci. Vznikne výchovně vzdělávací v podstatě edukační centrum, protože tohle byla taková achilová pata olomoucké zahrady. Vzhledem k tomu, že zahrady mají jasný směr a fungují co by výchovně vzdělávací instituce, nejenom co by záchranná instituce, tak je potřeba, abychom ty žáky a studenty měli kam umístit i za třeba neúplně vlídného počasí. No a ta Loděnka bude splňovat, věříme, veškeré parametry, protože tam vznikne jednak velký přednáškový sál až pro 100 osob. Vzniknou tam dvě učebny pro 30 dětí neboli studentů, nebo studentů, jak jsme přesní. A současně tam samozřejmě bude to, co asi se stane takovým velkým lákadlem pro celou republiku, neb nádrž 350 tisíc litrů a v ní žraloci nebo kladivovní určitě tu pozornost přiláká, protože tohleto akvárium bude největší mořské akvárium v České republice. Takže tohleto všechno bude Loděnka, která by se měla otevírat nebo uvádět do provozu na přelomu let 26-27.
1: Já bych se ještě podíval potom blíž k tomu akváriu. Ale teda v příštím roce, jestli to...
2: V příštím roce se přijď podívat blíž. Zatím se můžeš, pak když přistoupíš blíž, tak se podíváš na stále se vyvíjející stavbu, která v podstatě se nachází v místech, kde je hospodářská část Olomoucké zahrady, dejme tomu pozičně za pavilonem opic, tam bych asi směřovala návštěvníky takhle jednoduše.
1: No, budeme se těšit, ale ještě si o Loděnce něco povíme za malý moment v pondělním podcastu.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Salavi, baby.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti pustíme někoho, kdo si tě podmaní hlasem, co nezapomeneš. Tones and I je australská zpěvačka, jejíž styl je stejně originální jako její příběh. Od baskingu na ulici až po světová pódia. Její hlas je jako zvuk,

Tady je tvoje metropole. Anne-Marie je zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a energií, která tě chytí hned od prvního tónu. Její hudba je jako kámoška, co ti vždycky řekne pravdu a přitom ti zvedne náladu, ať se děje cokoliv. Spojuje popové prvky s tanečními rytmy a...

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Lauf je americký zpěvák, hudebník a textař, který svými emocemi nabitými písněmi baví fanoušky popové scény po celém světě. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dobrou náladu a chytlavé melodie. Lauf umí spojit upřímnost s chytlavým zvukem, takže tě dostane hned na první poslech. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Olé, tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.